Víte, že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hanák.

0: Před námi další hodina a taky další zprávy. Prověřujte si internetové prodejce, než od nich cokoliv koupíte. Žena ze Šternberska přišla o 1000 korun při nákupu dřevěných briket. Peníze zaplatila předem na e-shopu, zboží nedorazilo a kontakt na prodejce není.
1: Žena ze Šternberska není bohužel jedinou obětí. V relativně krátké době na přelomu srpna a září 2026 policie eviduje už 6 poškozených osob, podvedených při nákupu briket nebo pelet z internetu. Celková škoda dosahuje téměř 140 000 korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin podvod, za který lze uložit až 5letý trest odnětí svobody.
0: Doplnil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie pravidelně varuje před podvody na internetu a vyzývá k prověřování e-shopu před nákupem. Lidé si mají zkontrolovat ičo, recenze i kontakty, nejlépe na webu panprokoukl.cz. Brzy bude hotová palačovská spojka propojující Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ředitelství silnic a dálnic zve na den otevřené silnice 35 Lešná Palačov. Tuto sobotu si tak můžeme novou palačovskou spojku projít či projet na kole nebo bruslích. Střídání času každý půl rok v Česku potrvá nejméně do roku 2031. Vláda schválila nařízení, které přebírá unijní předpis, protože státy EU se na jednotném času stále neshodly. Další časový posun nás čeká v říjnu. Sport. Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole MOL Cupu atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto sousedů začne ve středu v 18 hodin.
2: Počasí. Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne se nám od západu ale začne zatahovat a k večeru už se přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Rtuť teploměru nám vyleze k 28 až 32 stupňům. Na horách naměříme nejvýše 25 stupňů. Mohlo by nám taky docela foukat čerstvý vítr, lokálně z nárazy až 55.

berani. Máte chuť na sobě pracovat? Býci, vy dnes budete působit sebevědomně a vyrovnaně. Blíženci, pro své milované snesete modré z nebe. Radci, vydejte se cestou aktivního životního stylu. Lvi, práce není všechno, tak ať se nám nevyčerpáte. Pany, dnešek je pro vás jedno velké potěšení. Váhy, jako vždycky si se vším poradíte. Štíři, prospěje vám hodit za hlavu šarvátky a hádky. Střelci, investujte energii do projektů, které mají smysl. Kozorozi, jděte rovnou za nosem, jděte rovnou za svým cílem. Vodnáři, na první pohled bude vidět, že jste v dobré náladě. A co my ryby, pokud možno, neplýtváme energií na zbytečná gesta a emoce.

0: je Rádio Hana.
1: Tak co tu vlastně děláš?
2: Přived mě sem tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zazpívala. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to
1: ne,
0: nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne,
0: Eli,
1: ne, čekuj, prosím, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou

0: Videl som ťa na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, Ev.
1: Ale fakt, tam strašně činí.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
1: Ještě 3 týdny.
0: A pak se nám vrátíš, že jo?
1: Omlouvám se za ty gremy. Omlouvám se.
0: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: že sem dnes prišli uctiť památku mého manžela.
1: Rádio Hana.
2: Olomouc, Prostějov a Přerov.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Ahoj, tady Michal Hruza, zdravím všechny cowboye z Hané.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucií Mikiskovou. Ahoj!
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání, takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
3: Ty se mě zdáš. Ty se mě hezky zdáš.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne se nám od západu ale začne zatahovat. A k večeru už se přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Rtuť teploměru nám vyleze k 28 až 32 stupňům. Na horách naměříme nejvýše 25 stupňů. Mohlo by nám taky docela foukat čerstvý vítr, lokálně z nárazy až 55 km v hodině. Klobouky tak raději necháme doma, ať nám neuletí.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: Hvězdivý. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, máte chuť na sobě pracovat? Víci, vy dnes budete působit sebevědomně a vyrovnaně. Blíženci, pro své milované snesete modré z nebe. Radci, vydejte se cestou aktivního životního stylu. Lvi, práce není všechno, tak ať se nám nevyčerpáte. Pany, dnešek je pro vás jedno velké potěšení. Váhy, jako vždycky si se vším poradíte. Štíři, prospěje vám hodit za hlavu šarvátky a hádky. Střelci, investujte energii do projektů, které mají smysl. Kozorozi, jděte rovnou za nosem, jděte rovnou za svým cílem. Vodnáři, na první pohled bude vidět, že jste v dobré náladě. A co my ryby, pokud možno, neplýtváme energií na zbytečná gesta a emoce.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band.

0: tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
3: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: z hranic.
1: Grácie, že ste hráli s nami.
2: A teď otázka.
1: Co dostávate k svátku?
2: Kytku?
1: Bonbonieru?
2: Kafe?
1: Dobře.
2: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
2: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
2: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
2: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
2: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu.
4: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: podmínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
1: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
2: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
3: Jsme Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Haná, dobré ráno přejeme, máme další hity jen pro vás.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Už po 6. hodině Dua Lipa. Nevynecháme ani Santanu anebo Nouny. Přejeme dobré ráno, nové zprávy.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Před námi další hodina a taky další zprávy. Prověřujte si internetové prodejce, než od nich cokoliv koupíte. Žena ze Šternberska přišla o tisíce korun při nákupu dřevěných briket. Peníze zaplatila předem na e-shopu, zboží nedorazilo a kontakt na prodejce není.
5: Žena ze Šternberska není bohužel jedinou obětí. V relativně krátké době na přelomu srpna a září 2026 policie eviduje už 6 poškozených osob, podvedených při nákupu briket nebo pelet z internetu. Celková škoda dosahuje téměř 140 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin podvod, za který lze uložit až 5letý trest odnětí svobody.
4: Doplnil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie pravidelně varuje před podvody na internetu a vyzývá k prověřování e-shopů před nákupem. Lidé si mají zkontrolovat ičo, recenze i kontakty, nejlépe na webu panprokoukl.cz. Brzy bude hotová palačovská spojka propojující Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ředitelství silnic a dálnic zve na den otevřené silnice 35 Lešná Palačov. Tuto sobotu si tak můžeme novou palačovskou spojku projít či projet na kole nebo bruslích. Střídání času každý půl rok v Česku potrvá nejméně do roku 2031. Vláda schválila nařízení, které přebírá unijní předpis, protože státy EU se na jednotném času stále neshodly. Další časový posun nás čeká v říjnu.
2: Sport.
4: Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole MOL Cupu atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto sousedů začne ve středu v 18 hodin.
2: Počasí.
6: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne se nám od západu ale začne zatahovat. A k večeru už se přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Rtuť teploměru nám vyleze k 28 až 32 stupňům. Na horách naměříme nejvýše 25 stupňů. Mohlo by nám taky docela foukat čerstvý vítr, lokálně z nárazy až 55 km v hodině. Klobouky tak raději necháme doma, ať nám neuletí.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Ahoj a dobrý den, za volant začínáme v Šumperku. Tady máme moderní technologii od městské policie. Je to nová online mapa autovraků, díky které si můžeme snadno prověřit, zda strážníci o opuštěném autě ve vaší ulici už ví a kdy zmizí. Dobré zprávy hlásíme i z Přerova. Město od září otevírá novou odstavnou plochu kousek od nádraží. Tady se bude parkovat nově úplně zadarmo. Více píše Olomoucký report. Šťastnou cestu všem.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Dobré ráno a krásný den, je středa 9. září 2026. Co, jak se vám spalo dneska? Měli jste v noci otevřené okno a spali na peřině? Je za námi teplá zářijová noc, během které se leckde pohybovaly ty noční teploty kolem 20 stupňů Celsia. Přes den na Moravě čekáme polojasno nebo oblačno a teploty dneska nějakých, no, když se podíváme na informace od rosníček, 25 až 29 stupňů Celsia. 6 hodin 10 minut, aktuální čas, jdeme na to, začínáme spolu nový den s kalendářem. Čtvrt na 7 oslavíme narozky jednoho z nejslavnějších britských herců a také zaspíváme k svátku Danielám. Už teď jsme zvědaví, co na ně náš textařský tým vymyslí.
1: Radio Hana. Nejlepší hudební

0: polovině pracovního týdne nehrajeme jenom poloviny hitů, samozřejmě je posíláme celé v plné své kráse, taky za volant věrného parťáka vám Rádio Haná dělá i na moravských cestách. Naše dopravní centrála monitoruje nehody, kolony i policejní hlídky nebo uzavírky a radary. Aktuální dopravní info doplníme pro vás ještě před 6:30 a teď v 6:18 je čas slavit.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je středa 9. září a kulaté 60. narozeniny slaví úžasný komik Adam Sandler. O 6 let starší je další oslavenec, jeho herecký kolega a britský elegán Hugh Grant. Ve světě hudebního showbiznesu slaví kanadský zpěvák Michael Bublé. A navíc dneska v rádiu jdeme na řízek. Na dnešek připadá den vídeňského řízku. Svátek slaví všechny Daniely. Tohle hebrejské jméno v Česku nosí přes 25 000 žen a právě pro ně vznikla tahle naše originální sváteční hymna. Danieli, všenej, tahle je vaše.
2: Danieli, jste

0: Radio Haná kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Radio Haná.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
0: Radio Haná.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Izomat stavebniny.
8: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
9: Stačí si vybrat.
8: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
9: Izomat.cz.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
14: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budvaj

0: 6. září. Kaufland.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
2: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
3: Pro doma.
4: Dobré ráno, nahané.

0: 155 nebo 112? Posloucháte Radio Haná ranní topku a takhle zní další top otázka středečního rána. Když jde v životě do tuhého a potřebujeme pomoc, v jakém případě máme volat tísňovou linku 155 a kdy vytáčet pro někoho univerzálnější a třeba i modernější 112? Jaký je v tom rozdíl, víte? Spousta z nás v této odpovědi tápe. My si všechno necháme vysvětlit od ranního hosta Rádia Haná už po 6:30. Těšíme se na to. Teď je 6:30. Dobré ráno, začne úžasný den, středa 9. září, svátek slaví Danieli. Dneska si s nimi dáme kafe nebo zákusek na nějaké pěkné zahrádce. Počasí u toho bude super. Ranní teploty v Olomouci předově také ve Zlíně kolem 20, Šumperk a Bruntál měří 14, přes den 25 až 29, polojasno nebo oblačno, k večeru přibývání mraků a má sprchnout.
1: Doprava.
0: A máme další bleskovou dopravu, tentokrát z Otrokovic, z Mohelnice, také z Vyškovská. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. V Otrokovicích policejní hlídka za Lidlem na Napajdelské, hlídají také v Mohelnici u Molky na Třebovské. A na staré cestě z Vyškova na Prostějov pozor na nehodu, bourá se Udrysic poblíž nájezdu na dálnici. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a příjemné ráno.
1: Rádio Haná.

0: 7 minut a středeční ráno s Rádiem Haná je plné otázek, také plné odpovědí. Dneska nás i na Facebooku Rádia Haná zajímá, proč si každý den pouštíte právě naše rádio. Jak to má náš Marek?
1: No, mě baví, že vlastně vůbec nevím, co řekneš. Aha. Takže si to pustím, abych zjistil, co řekneš.
0: Dobře, děkujeme. Co na své moravské nejvěrnější Hané máte rádi vy? Prověříme po 7:45. A teď si objasníme zásadní věc, která může rozhodovat o životě a smrti.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucí Mikiskovou. Ahoj.
3: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
0: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
3: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
0: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
3: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
6: Hola, tak už je to tady. Každý

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší, a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší.

0: cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
3: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Dobré ráno, Nahané.
5: Dobré ráno.

0: Těšíme se na společný den. Je středa 9. září. Víte, jak dneska bude? Přes den 25 až 29 stupňů, polojasno nebo oblačno. K večeru přibývání mraků a má sprchnout v té druhé polovině dne, zejména později odpoledne a večer. Tak alespoň budeme mít na zahrádkách zalito. Máme minutu po 6:45, další ranní hity od No Name nebo také od Hootieho a The Blowfish. Pošleme taky vám všem, co vysíláte s námi, píšete na Facebook Rádia Hana. Nás dneska zajímá, proč si každý den pouštíte právě naše rádio. Miluška píše, že nejvíc jí baví muzika, hlavně žádná politika. Karel nikam ráno nejde bez ranního horoskopu Rádia Hana od Kvítka, k tomu samozřejmě moravské zprávy, doprava i playlist našeho programového šéfa Marka, to jsme moc rádi. A Honza píše, poslouchám, protože jste pořád naše čistokrevné hanácké rádio. A vždycky budeme. Děkujeme, že vás máme. A co vy? Proč nás právě teď posloucháte? Máte mobil u sebe teď a zvládnete nám nahrát hlasovku na WhatsApp? Těšíme se.
1: WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Ve vysílání Rádia Hrávce ta 7. hodinou probouzíme taky No Name, Něm, alebo Ano pro vás.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Hit za hitem na vlnách Rádia Haná už je po 7. hodině. Seal, Činasky. A vaše společnost se těší i JP Cooper. A teď vysíláme nové zprávy dřív než ostatní. Dobré ráno, Tomáš Gottwald má slovo.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Jdeme na zprávy. Je středa 9. září. Do zlomové sezóny vstupuje olomoucké nezávislé divadlo Trantárie. V lednu se přesune ze Slovanského domu do Hanáckých kasáren. Nové sídlo zdvojnásobí kapacitu pro diváky na 170 míst.
5: Ona každá ta sezóna je trošku jiná, vždycky přijde něco, co dělá tu sezónu výjimečnou. Ale tahle si myslím, že je výjimečná objektivně, a to z toho hlavního důvodu, že se po těch 20 letech ve Slovanském domě budeme stěhovat, a to znamená větší sál, větší komfort a samozřejmě nové hry.
4: Řekl ředitel olomouckého divadla Trantárie Vladislav Kracík. Vrchní soud v Olomouci projedná loňskou brutální vraždu v Mírově na Mohelnicku. Probere dnes odvolání Patrika Cigoše, který dostal 27,5 roku vězení za ubodání partnerky. Muž se činu dopustil krátce po propuštění z vězení. Obžalovaný zautočil loni v listopadu po předchozí hádce. Zasadil oběti 45 ran nožem, tedy stejně jako při své předchozí vraždě, za níž seděl. Z výší výjimečného trestu nesouhlasil a požaduje jeho zkrácení. Velmi horký zářijový den včera zažilo Česko. Padly tu teplotní rekordy na 127 stanicích. Nejtepleji bylo na jižní Moravě a v Ústeckém kraji. Na těchto místech teploměry 8. září naměřily až 33,5 stupně Celsia.
2: Sport.
4: Hvězda přerovského tenisového klubu Linda Noskovová do semifinále Grand Slamu US Open nepostoupila. V dramatickém zápasu podlehla po třech setech světové jedničce Bělorusce Sabalenkové 6-7, 6-3 a 6-7. Naopak se na US Open dařilo Katce Siniakové v deblu. S Američankou Taylor Townsendovou postoupili ve čtyřhře do semifinále. Dvojici Buxaová a Melicharová porazili 6-4 a 6-2.
2: Počasí.
0: Spolehlivé počasí pro náš kraj na jednom místě, vždy tady u nás. Víme, jak bude, denní teploty 25 až 29, polojasno anebo oblačno, k večeru přibývání mraků a může i sprchnout. Východ slunce 6.17, západ v 19.17. A máme další bleskovou dopravu, tentokrát z Otrokovic, z Mohelnice, také z Vyškovská. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. V Otrokovicích policejní hlídka za Lídlem na Napajedelské, hlídají také v Mohelnici u Molky na Třebovské. A na staré cestě z Vyškova na Prostějov pozor na nehodu, bourá se u Drysic poblíž nájezdu na dálnici. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a příjemné ráno.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: těstoviny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonboniéru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Radia

Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.

0: každé ráno ta nejlepší nálada. Ano, jsme tady pro vás, to je vysílání vašeho věrného rádia Haná ve středu 9. září. Svátek dneska slaví všechny Daniely, možná se takhle jmenuje vaše manželka, přítelkyně, spolužačka nebo kolegyně z práce. Všem Danielám posílám velkou gratulaci po 8. hodině, samozřejmě také zaspíváme k svátku. Moc na to těšíme. Je 7.20, za chvilku pro vás taky horoskopy. V této hodině společně s houbařskými košíky vyrazíme do moravských lesů. Zjistíme, jestli po tom prázdninovém suchu houby konečně rostou. A teď je tady ranní for ze života, který nás tady v rádiu, musíme říct, pobavil tak, že ho musíme poslat dál. Cituju, je to velmi krátké, dobře poslouchejte. On. Vezmeš si mě? Ona? Ne, nevezmu. Následovaly tři velmi trapné hodiny v horkovzdušném balónu.
1: Rádio Hana. Ráno je

0: Okamžitě se oblíkej. Ty ještě nejsi obutá, děcka dělejte, přijdeme pozdě. I tohle se možná ozývá ve středu ráno u vás doma. Dospěláci spěchají do práce, naopak dětem se moc do školy nechce a Radio Hana hraje všem nejlepší hudební výběr. Dobré ráno, 7.23, za námi už spěchají třeba Krištof, Modern Talking nebo Martin Garrix. V dopravě Radio Hana kolem 7:30 uslyšíte o ranní nehodě na 311 km D1 u Bělotína. A předtím naše horoskopy pro vás.
1: Hvězdy ví, Radio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, máte chuť na sobě pracovat? Býci, vy dnes budete působit sebevědomně a vyrovnaně. Blíženci, pro své milované snesete modré z nebe. Radci, vydejte se cestou aktivního životního stylu. Lvi, práce není všechno, tak ať se nám nevyčerpáte. Pany, dnešek je pro vás jedno velké potěšení. Váhy, jako vždycky si se vším poradíte. Štíři, prospěje vám hodit za hlavu šarvátky a hádky. Střelci, investujte energii do projektu, které mají smysl. Kozorozi, jděte rovnou za nosem, jděte rovnou za svým cílem. Vodnáři, na první pohled bude vidět, že jste v dobré náladě. A co my ryby, pokud možno, neplýtváme energií na zbytečná gesta a emoce.
1: Hvězdy ví,
3: Radio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
8: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
9: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební.

0: Polovině pracovního týdne posloucháte rádio, které k vám pasuje, které pro vás non-stop vyhledává nové zprávy z našeho kraje a které pro vás míchá nejlepší hudební výběr na dosah za chvilku Martin Garrix, Model Tolkien, Celine Dion, taky Adam Ďurica. No, hitů tady doslova máme dneska ráno jako hub po dešti. Na houby spolu vyrazíme taky už za pár minut, poradíme, co dělat, aby nás tento oblíbený koníček Čechů nevyšel draho. A teď v 7.32 nové informace z naší meteocentrály. Ranní teploty v Olomouci, v Hranicích, také v Boskovicích právě teď mezi 17 a 20 stupni. Přes den máme naměřit 25 až 29, má být zpočátku polojasno anebo oblačno, v té druhé na polovině dne přibývání mraků a k večeru by mělo i sprchnout.
1: Doprava.
0: Blesková ranní doprava z Olomouce, také z okolí Valmezu i zde jedničky u Bělotína. Víme, jak se jezdí tady. Policie hlídkuje v Olomouci, Hejčíně u Kempu, také na výjezdu z Valmezu na Hoclavice za odbočkou na Krhovou. A pozor na přístem 11. kilometru D1 u Bělotína ve směru na Ostravu. Dodávka narazila do odstaveného vozíku. Policie je na místě. Máváme za volant i všem pasažérům. Jsme rádio pro vaši šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.

0: Tady pro vás 7 hodin 35 minut. Dobré ráno, Rádio Hana. Pojďme spolu na houby.
1: Rádio Hana. Životní styl.
0: Tak co, rostou? Rostou? Ano, rostou. Po dlouhých týdnech sucha se podmínky konečně zlepšují a z některých lesů už moravští houbaři nosí plné košíky. Než ale vyrazíte na houby, dejme si pozor, kde necháváme u lesa své auto. Lesní zákon totiž bez souhlasu vlastníka zakazuje do lesa nejenom výjíždět, ale také v něm stát. A pozor, zákaz platí, i když u cesty není žádná dopravní značka. Za porušení může být flaster od policie 5 až 10 tisíc korun. A přestupek může přímo na místě řešit také lesní stráž. Auta při houbaření proto raději nechávejme na oficiálním parkovišti, anebo tam, kde je parkování dovolené, ať si z lesa místo plného košíku praváků nepřineseme mastnou pokutu.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu ráno.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce Mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
9: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
10: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
11: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
12: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
11: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově.

0: sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor Staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Rádio Hana.

0: Středečním ránem s námi na vlnách Rádia Haná tančí Adam Ďurica. Zatancuj si so mnou v 7.51. Nádherná muzika, takhle na začátek, ne, co říkáte. Přejeme úspěšný den, dneska v kalendáři středa 9. září 2026. Samozřejmě musí následovat otázka, jak se vám dneska spalo, co? Měli jste v noci taky otevřené okno a spali jste na peřině. Je za námi celkem teplá zářijová noc, během které se leckde pohybovaly teploty kolem 20 stupňů Celsia. Přes den na Moravě čekáme polojasno nebo oblačno, 25 až 29 stupňů. K večeru má zapršet. Tak jdeme na to, začínáme spolu nový den. Po 8 hodině spolu budeme vymýšlet hymnu k svátku všem Danielám. Předtím se vás ještě taky zeptáme, co na svém Rádiu Haná máte nejraději. Nahráváte nám hlasovky na WhatsApp nebo taky píšete na Facebook Rádia Haná. Máme vás moc rádi, děkujeme. A hlavně do 4 minut zjistíme, kde je v našem kraji největší nezaměstnanost. Tipnete si?
1: Rádio Haná.

0: Středeční ráno s Rádem Hana je plné otázek, také plné odpovědí. V 7 hodin 55 minut nás dneska na Facebooku Rádia Hana zajímá. Vy komentujete, píšete, nenecháváte nás samotné. Zajímá nás, proč si každý den pouštíte právě naše rádio. To si myslíme, že je čas od času taky dobré zjistit. Jak to má náš Marek, co Máro?
1: No, mě baví, že vlastně vůbec nevím, co řekneš. Takže si to pustím, abych zjistil, co řekneš.
0: A jo, tak to máme oba, taky nevím, co řeknu. Co na své moravské nejvernější Hané máte rádi vy, to prověříme 100% po 8 hodině. A budou další hity, je nejen pro vás.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A radost udělají Sugar Babes. To nejlepší pro vás od Status Quo. Už jste dneska měli kávu, jestli ne, Lucka Bílá jednou uvaří, bude její dobrý kafe.
3: Kafe pít, v noci jít spát, to jsou mý přání, dost mám dobývat.
0: 7.56, Tomáš Gottwald teď odkládá kávu a jde na zprávy.
2: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
5: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Je středa 9. září. Proměna pasáže mezi Horním náměstím a Třídou Svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
4: Olomoucký kraj aktuálně.
5: Stále více lidí v Olomouckém kraji nemá práci. Nezaměstnanost v kraji v srpnu mírně vzrostla o 0,1% na 5,3%. Bez práce tak bylo v Olomouckém kraji na konci měsíce téměř 22 tisíc lidí. Je to 6. nejhorší výsledek v České republice. Nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji má Přerovsko, kde práci nemá v průměru 60 lidí z tisíce. Naopak nejlépe je na tom v kraji Olomoucko, kde je bez práce v průměru 49 lidí z tisíce. Nárůstu počtu nezaměstnaných se snaží úřad práce v kraji předcházet, a to pomocí projektu Outplacement. Ten pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo už mají výpověď, rychle přejít do jiné práce.
2: Sport.
5: Na úspěch dosáhli včera hanácké hokejové kluby v přípravě na novou sezónu. Olomoučtí Kohouti přemohli venku Kometu Brno 3-1 a prostějovští Jestřáby porazili venku Uherský Brod 5-3.
2: Počasí.
0: Dnes sluníčko i mraky, k večeru přibývání oblačnosti. Víme, jak bude, podrobnosti právě teď. Bio dnes na dvojce, a to je střední zátěž. První polovina dne polojasná nebo oblačná, k večeru přibývání mraků a mohlo by i sprchnout. Denní teploty 25 až 29.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Blesková ranní doprava z Olomouce, také z okolí Valmezu i zde jedničky u Bělotína. Víme, jak se jezdí tady. Policie hlídkuje v Olomouci, Hejčíně, u Kempu, také na výjezdu z Valmezu na Hoclavice za odbočkou na Krhovou. A pozor na přístém 11. kilometru D1 u Bělotína ve směru na Ostravu. Dodávka narazila do odstaveného vozíku. Policie je na místě. Máváme za volant i všem pasažérům. Jsme rádio pro vaši šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Pojďme motory, Morava, 1,5 stejně jako Rádio Haná, jsme s vámi kdekoliv chcete. Těšíme se na další společný krásný den, dneska v kalendáři středa 9. září 2026. Už jste se dívali dneska na počasí, víte jak bude, pokud ne, nevadí, máme tady pro vás přesně ty informace, které chcete vědět. Přes den 25 až 29 stupňů, polojasno nebo oblačno, k večeru přibývání mraku, k večeru by mohlo i sprchnout, tak alespoň budeme mít na zahrádkách zalito. Je 8 hodin 7 minut, další ranní hity od Eda Šírina, taky od Roxyťáku, samozřejmě posíláme i vám všem, co s námi denodenně vysíláte, píšete na Facebook Rádia Haná. Nás dneska zajímá odpověď na otázku, děláme si takový malý audit, proč si každý den pouštíte právě naše rádio, tady jsou vaše další vzkazy. Miluška píše, nejvíc mě baví muzika, hlavně žádná politika. Karel připomíná bez ranních horoskopů od Kvítka, nikam nejdu. K tomu moravské zprávy, doprava i playlist našeho programového šéfa Marka, za to děkujeme. A Honza, tak ten se chlubí, že nás poslouchá, protože jsme pořád čistokrevné hanácké rádio. A vždycky budeme. Děkujeme, že vás máme. A co vy? Proč nás právě teď posloucháte? Máte mobil? A zvládnete nám nahrát hlasovku na WhatsApp? Pojďte na to.
1: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
0: 8 hodin 8 minut, dobré ráno. Za chvíli budeme zpívat k svátku všem Danielám. Jak to asi bude znít?

0: Tyhle hity zní naprosto skvěle. V polovině pracovního týdne nehráme jenom polovinu songu. Samozřejmě je posíláme celé a v plné své kráse. Třeba taky za volant, Roxette, za chvilku Lucka Bílá nebo No Doubt. Ano, věrného parťáka vám Radio Hana dělá taky na moravských cestách. Naše dopravní centrála sleduje aktuálně odstraňování ranní nehody. Pozor na výjezdu z Vyškova na Rousínov, podrobnosti připravujeme. A teď v 8.16 je čas slavit. Kdo slaví? Komu budeme zpívat? Pojďme na to.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je středa 9. září a kulaté 60. narozeniny slaví úžasný komik Adam Sandler. O 6 let starší je další oslavenec, jeho herecký kolega a britský elegán Hugh Grant. Ve světě hudebního showbiznesu slaví kanadský zpěvák Michael Bublé. A navíc dneska v rádiu jdeme na řízek. Na dnešek připadá den vídeňského řízku. Svátek slaví všechny Daniely. Tohle hebrejské jméno v Česku nosí přes 25 000 žen a právě pro ně vznikla tahle naše originální sváteční hymna. Danieli, všenej, tahle je vaše.
2: Danieli, jste připraveni?

0: Radio Haná kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Radio Haná.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
6: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
7: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
8: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

aktuálnější a pro někoho modernější a víc cool 112. Jaký je mezi nimi rozdíl? Spousta z nás v tom tápe, podle našich průzkumů, i mnozí naši kolegové tady nevěděli a proto si všechno necháme vysvětlit od ranního hosta Rádia Haná už po půl deváté. Buďte u toho. Dobré ráno a úžasný den, je 8.29, středa 9. září, svátek slaví Danieli. Dneska si s nimi dáme sváteční kafe nebo zákusek na nějaké pěkné zahrádce, počasí tomu bude přát. Ranní teploty v Olomouci a Prostějově, také v Zábřehu nebo v Uničově teď mezi 17 a 20 stupni, většinou svítí sluníčko, přes den 25 až 29 stupňů, polojasno anebo oblačno, no a potom k večeru přibývání mraku.

0: Ve vysílání Rádia Haná se nám v polovině pracovního týdne věnuje také Ava Max, po ní Fensuja nebo Sebastian. Těšíme se na jeho toulavou. Dobré ráno, ať už nás posloucháte kdekoliv právě teď 8 hodin a 37 minut. Je s vámi Rádio Haná. My samozřejmě zdravíme také operátory nejrůznějších společností. Zdravíme také operátory tísňových linek. No a objasníme si teď zásadní věc, která může rozhodovat o životě a smrti. A na to, na co se vás ptáme, jsme se ptali i kolegů tady v rádiu a spousta z nich nevěděla. Tak co vy?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucií Mikiskovou. Ahoj!
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
0: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu, pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
0: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
3: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
7: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Podzim je čas tvoření. V galanterii

0: zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
1: Ubivo je, všechno je.
2: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: To snad ne, já se na to vysk***l. A Kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
10: Rádio Hana. Nejlepší hudební

vámi zábava, každé ráno s vámi nejlepší nálada, to je vysílání vašeho věrného rádia Hana ve středu 9. září. Svátek dneska slaví Danieli, Danielky, možná se tak jmenuje vaše manželka, přítelkyně, spolužačka nebo kolegyně z práce, tak všem Danielám posíláme velkou gratulaci, teď 8 hodin a 50 minut. Za chvilku pro vás nové zprávy, taky neskutečně úžasná libozvučná vzpomínková show Procházka paměti, ta nás dneska mezi 9. a 10. provede 80. A teď je tady ranní for ze života, který nás tady v rádiu pobavil a my jsme se rozhodli, že vám ho musíme poslat dál. Je to krátké, je to výstižné. Dobře poslouchejte, cituju. Dva lidé. On říká, vezmeš si mě? Ona odpoví, ne, nevezmu. Následovaly tři velmi trapné hodiny v horkovzdušném balonu.

0: Okamžitě se oblíkej. Ty ještě nejsi obuta, děcka dělejte, přijdeme pozdě. I tohle se možná dneska ráno ozývalo u vás doma, dospěláci spěchají do práce, naopak dětem se do školy nebo do školky moc nechtělo, co? I to jsme dneska prožili spolu. Na Facebooku, taky na našem rádiovém WhatsAppu se vás dneska od rána ptáme, proč rádi posloucháme právě nás. Hlasovku nám nahrává taky Honza, dobré ráno.
1: Dobré ráno, dobrý den všem posluchačům Rádio Hana. Já Rádio Hana poslouchám ve Švýcarsku už asi 7. rokem. Je to skvělý rádio, úplně perfektní. Vynikající výběr muziky, všecko úplně perfektní. Výborný, žádná politika, to je úplně luxusní. No, přeji Rádio Hana a všem posluchačům všecko úplně a nejlepší a nejpříjemnější den. Ahoj, díky.
0: Honzo, ahoj, zdravíme do Švýcarska přes online přihrávač na webu radiohana.cz. Děkujeme, že i vás máme u sebe, že posloucháte své věrné moravské rádio.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Ranní topka má hotovo. Po 9. hodině přepneme playlist na procházku pamětí. Vše připraveno, vyladěno, poskládáno pro vás pan Helen Michal David. A co takhle Mike Oldfield a Two Friends? Více v procházce pamětí, hity a vzpomínky z jednoho roku po zprávách.
3: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Velkou rekonstrukcí prošlo Centrum sociálních služeb Klíč na Selském náměstí v Olomouci. Krajská investice za 107 milionů korun podpořená dotací státu přináší moderní zázemí klientům s mentálním či kombinovaným postižením. Proměnou prošel interiér i okolí budovy a tyto nové prostory poskytnou větší komfort klientům i zaměstnancům. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
4: 9. ročník celostátní hudební soutěže Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí tuto neděli. V Přerově v parku Michalov se ve finále utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Maria Rezlerová a Maronto. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Prezident Petr Pavel má přijít o některé pravomoci. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila odebrání pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí misí u mezinárodních organizací. Norma míří k podpisu hlavy státu.
3: Sport.
4: Nové působiště našel fotbalista Jakub Elbl. Po konci v Signě Olomouc podepsal smlouvu s Baníkem Ostrava. 26-letý obránce k týmu přichází jako volný hráč, který si odpikává trest fotbalové asociace za neoznámení disciplinárního přečinu. Píše o tom ČTK.
3: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i ve středu.
3: Počasí.
0: Spolehlivé počasí pro náš kraj na jednom místě, vždy tady u nás. Víme, jak bude, denní teploty 25 až 29, polojasno anebo oblačno, k večeru přibývání mraků a může i sprchnout. Východ slunce 6.17, západ v 19.17. Rychlá doprava z Olomouce, z Kroměříže, také z Vyškovska. Právě teď víme, jak se jezdí tady. V Olomouci silný provoz na Velkomoravské, Lipenské i na Chvalkovické ulici. Policejní hlídka pak sleduje dopravu na Pražské. V Kroměříži policejní hlídka na Kojetinské a další hlídka je v Přerově na Polní u Molky. A teď nehoda, pozor, na výjezdu z Vyškova na Rousínov za Orlenem u Nousky je bouračka, je to poblíž odbočky z dálnice. Na místě je policie. Děkujeme, že i dnes si nás na cesty berete sebou.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Taky si zpíváte se Stevem Wonderem na vlnách Rádia Hana 80 a Just Call to Say I Love You. Tak máme pocit, že některé písničky nehrají jenom z rádia, z naší databáze, a hrají místo toho přímo z našich vzpomínek. Hrají z naší hlavy. Jakmile je slyšíme, hned si vybavíme něco, co a s kým jsme při nich zažívali a nebo dělali. Přesně na tom se zakládá procházka pamětí, každé přední dopoledne hity a vzpomínky z jednoho roku. My v této hodině zazpomínáme taky na legendárního sportovního komentátora Karola Poláka a hity z 80. Budeme hrát doslova non-stop. Michal David připraven speciálně v procházce pamětí na Rádiu Hana. Vítejte 80.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.

0: přiblížíme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je paní Ivana Plíhalová. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
3: A nevím,

0: Z Rádia Hana celou hodinu to nejlepší z 80. Možná vám dnešní playlist připomíná vaše první lásku, školu, dovolenou, třeba staré kámoše nebo auto, které už dávno skončilo na vrakáči, ale vy se pořád pamatujete, jak to v něm vonělo a jak to žvalo, když jste jeli stovkou. Megahity Rádia Hana mají celou tuto hodinu společné to, že jsou z jednoho roku, na který se spolu snažíme přijít i se vzpomínkami na tohoto hlasatele. Poznáváte, kdo to byl?
1: Ben Deher byl vynikající šprinter, dokonce byl majster Evropy na 100 metrov a volá se Manfred Kokot. A já, keď jsem viděl tu startovku, tak si hovorím, no já musím to nějako, nemůže to nechat jen tak.
0: Tak, co s tím udělal ten chlapík, připomeneme už po půl desáté. Ale teď hlavní nápověda, my se vracíme do roku, kdy nás hlas tohoto pána provází třeba zimní olympiádou v Sarajevu a prožíváme s ním spanilou jízdu tehdy československých hokejistů a také triumfy krasobruslařů. A ten chlapík se jmenoval, víte jak? Jmenoval se 3, 2, 1, ukončujeme sásky, ano, Karol Polák. Na svou hudební jízdu se v rádiu Hana v procházce paměti připravuje také Nena, dáme si její Nojdu noci Chluv Balons a celou hodinu se naším dalekohledem díváme do 80. Ptáme se, víte, do kterého roku vás přesně vrací procházka paměti?
2: Rádio Hana a procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
5: Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
10: Izomat stavebniny.
11: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
12: Stačí si vybrat.
11: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
12: Izomat.cz.
13: Mami, co jsme vyhráli?
14: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.

0: koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton. Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
4: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
5: Pro doma.
6: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
1: Rádio Hana, procházka pamětí.
7: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Radiohraná procházka pamětí, hezké dopoledne vám všem, díky, že jste s námi. Upřímně, jakmile jsme v dnešním 80kovém playlistu procházky pamětí Rádia Hana viděli zpěvačku Šádé, okamžitě jsme se těšili na ten okamžik, až zazní tohle, její Smooth Operator, to nejlepší z 80. hrajeme celou hodinu mezi 9. a 10. Každé všední dopoledne se v procházce paměti Rádia Hana vracíme do jiného roku. Dnes je to tedy ten, tohle je další nápověda, kdy Šádé vydává svůj životní hit, ano, můžeme tomu tak říct, o dokonalém milenci Smooth Operator. Právě tahle písnička Šádé tehdy katapultovala do světa show businessu. Jinak, jestli kolem sebe máte třeba kamarády nebo teď někoho v práci, kdo to umí se ženami, nějakého Casanovu, tak tohle by mohla být klidně jeho hymna. Smooth Operator v procházce pamětí Rádia Hana. Takhle v 9.40. My se taky hlavně vracíme do roku, kdy vzpomínáme na profíka, na sportovního komentátora Karola Poláka. Tehdy nás provázel třeba zimní olympiádou v Sarajevu. Působil na nás vlastně jako zjevení, protože to nebyl jenom takový ten nudný televizní sportovní komentátor, ale on se nebál kritizovat rozhodčí. On vyprávěl historky. A tohle je jedna z jeho historek. My vám je musíme připomenout, je vousatá, ale pořád je luxusní. Karol Polák na Rádiu Hana.
1: Ben de Heer bol vynikajúci šprintér, dokonca bol majster Európy na 100 metrov a volá sa Manfred Kokot. A ja keď som videl tú štartovku, tak si hovorím, no ja musím to nejako, nemôžem to nechať len tak.
0: No, víte, co s tím Karol Polák udělal, jak to dopadlo?
1: A já vím, podle očekávání suverénně zvítězil Manfred Kokot, ne? Z Německé demokratické republiky, druhý byl nějaký Francouz, třetí byl Američan, čtvrtý Rus a naši žiaľ Bohu, posledný. Tak jsem si povzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov.
0: Dneska v procházce pamětí vzpomínky na Karola Poláka a k tomu další hit rádové skvosty. Už za chvilku pro vás Nick Kershaw nebo taky Limal Never Ending Story. Tipnete si, který rok vládne dnešní vzpomínkové show Procházce pamětí.
2: Rádio Hana a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrt

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.cz.
4: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
6: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
9: Rádio Hana, Procházka pamětí.
10: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Upřímně, vědci po celém světě se dlouho snaží vynalézt stroj času a přitom my na Hané už ho dávno máme. Stačí si naladit procházku pamětí, která vás pravidelně každé všední dopoledne mezi 9. a 10. bere do jednoho roku. Někdy o 5 let, jindy o 10 nebo třeba o 20 let zpátky, ale dneska je to mnohem dál. Jsme v první polovině 80. Limal zpívá o nekonečném příběhu. A Mike Goldfield nás tehdy s Maggie Rayleigh berou na prohlídku malebné Paříže. Ano, jsme ve Francii. Hele, tam je Eiffelovka, tam je Louvre a tam vítězný oblouk. Get to France, procházka pamětí.
1: Rádio Hana a procházka.
0: Do kterého roku se vracíme? Procházka pamětí. Dnes je to 1984. Uhádli jste? Měli jste to správně?

0: Rádio Hraná Procházka pamětí, hezké dopoledne, 80. léta, Martina Kvítko, za mikrofonem. Byla jsi někdy v Paříži, byla jsi někdy v Louvru, na Eiffelovce, nebo viděla jsi vítězný oblouk?
1: Dobrý den, hezké dopoledne, Paříž, Francie, tak tam jsem taky nebyla.
0: A trošku jsem to čekal. To jsme měli úplně stejně, no ale nebojte. Ačkoliv jste v Paříži třeba nebyli, tak Rádio Hraná vás tam teďka vzalo s tou poslední hudební nápovědou, do kterého roku se vracíme. Maggie Reilly, Michael Field, Get to Friends. Také jsme se vydali do Československa, toho osmdesátkového a sportovního.
1: Ano, zavzpomínali jsme na legendárního sportovního komentátora. Je to Karol Polák, který nás mimochodem dneska v osmdesátkové procházce pamětí provázel tou zimní olympiádu v Sarajevu, jestli se nepletu. Přesně. A taky se o něm říká, že třeba on byl schopný okomentovat úplně všechno. Třeba i když na ihrisku byla taká hmla, že i vtáci chodí a pešo, že skutečně komentoval fotbalový zápas, kde 15 minut prostě v té mlze nebylo vidět vůbec nic, ale on těm divákům dokázal zprostředkovat to dění na tom ihrisku. Takže Karol Polák, opravdu bych řekla, takový zlatý poklad v tom fondu komentátorském sportovním.
0: My jsme si jeho hlášky dnes připomněli v Procházce paměti Rádia Hraná. Moc nás to bavilo. Vrátili jsme se do 80. let a konkrétně do roku
1: dneska 84. Hit za hitem. Hit za hitem.
0: I'm so excited. Nejlepší hudební výběr po desáté pro vás Pointer Sisters, novinka od Evy Farné a Mirai, jmenuje se Vzpomeneš si.

0: Marťa, dopoledne a teď Tomáš Kotoval zprávy.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: A už tu jsou další zprávy. Fotbalová spolupráce v Olomouci. Sigma Olomouc začala spolupracovat s divizními novými sady. Klub jim dodá posily i trenéry pro zlepšení pozice a od příští sezóny by tím mohl vzniknout projekt Sigma C, píše o tom deník. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
1: Hlas lidu.
3: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
1: Sport.
3: Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole poháru MOL Cup atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto hanáckých sousedů začne dnes v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes sluníčko i mraky, k večeru přibývání oblačnosti. Víme, jak bude, podrobnosti je právě teď. Bio dnes na dvojce a to je střední zátěž. První polovina dne polojasná nebo oblačná, k večeru přibývání mraků a mohlo by i sprchnout. Denní teploty 25 až 29.
4: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Nejedeme příliš rychle a máme platnou dálniční známku. Právě to teď policie kontroluje na 290. kilometru dálnice z Lipníku na Olomouc u Velkého újezdu. Další hlídky na dálnici 33. kilometr mezi Olomoucí a Prostějovem nebo na D1 za Přerovem ve směru na Vyškov za Říkovicemi. A ještě teď do studia dorazila rychlá informace dopravní, aktuální, o kterou vás nemůžeme ochudit. Opatrně, na Olomoucku je auto v příkopu, kolem se dá projet a je to na příjezdu od Olomouce do obce Pňovice. Šťastnou cestu, jsme tady pro vás.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Lepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s paní Ivanou Plíhalovou. Co je u vás nového od doby, kdy jsme se slyšeli naposledy?
1: Tak, před rokem jsem se stala důchodkyní, ale pořád ještě zůstávám členkou činohry Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Z právě řečeného vyplývá, že se za tu dobu, co jsme se neviděli, tyto dvě instituce spojily a já doufám, že pod touto značkou budou dál bez problému fungovat. Co se mé práce týče, nastudovala jsem pár krásných rolí, třeba Anděla Strážného v Lásce mezi nebem a zemí, nebo Mercy v Mladém Hamblovi, no a tímto bych ráda pozvala naše posluchače na naše představení.
0: Říká Ivana Plíhalová. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.
2: Radio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu dopoledne.

0: Radio Hana, doma, v práci, nebo třeba taky na cestách. Mimochodem, žáci, studenti a učitelé už si pomalu zvykají, že škola je tady druhý týden. No a pokud je hezky, tak na tělák klidně ještě můžeme jít ven. No a víte co? My taky vyrážíme. Za zábavou ještě v téhleté hodině určitě pozveme na pár velmi zajímavých akcí. Rozhodně poslouchejte dál, na Hané vám přejeme pohodové dopoledne.
1: Posloucháte Radio Hana.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: stihnout Delfína.
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo Toll

0: otvírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Tady je Rádio

vracíme zpátky, 80. jasně, tohle je vzpomínka na Top Gun. S rádiem Hana vždycky ten nejlepší hudební výběr a taky ty nejlepší tipy. Připomínáme, že v Olomouci na Letňáku dneska bude velká party. Zpěvačka Lenka Dusilová tady večer slaví kulatou padesátku, teda jestli nás nevyžene déšť. Jinak zítra se promítá absolutní česká klasika, Vesničko má středisková, takže Otík, Pávek, Žárlivý Turek, předseda, doktor Skružný, který se rád kochám a tak dále a tak dále. Kompletní sestava na olomouckém Letňáku už zítra. No a pak tady máme pozvánku na jeden speciální open air koncert, kdy si pod čirým nebem můžeme poslechnout songy od

0: námi víte, kam vyrazit.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
4: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Rádio Haná.
0: Nejlepší hudební výběr.
8: Nejlepší hudební výběr.

Adam Hanám vzpomínka na Ozzyho Osborna, Dreamer. My samozřejmě jedeme dál, máme pro vás nachystané třeba i další zprávy, nejenom z regionu, budeme řešit taky jednu velkou matematickou záhadu, kterou lidé nedokázali vyluštit za nějakých 90 let a nakonec ji vyřešila AI. Podrobnosti za okamžik a po 11. hodině na Hané. Hit za hit.

0: nebo nám zaspívá Alanis Morissette. It's a death row pardon, 2 minutes too late, and isn't it ironic? Zprávy jsou nachystané k tomu počasí i doprava. Je 10:57.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Trest za tragický požár na Zlínsku. Vrchní soud v Olomouci potvrdil 12 let vězení pro 32-letého Martina Viorala za vraždu v Provodově na Zlínsku. Muž zapálil petardou dřevěnou stavební buňku, ve které uhořel jeho známý. Muž řekl, že jeho známý byl problémový. Dle obžaloby vhodil petardu do buňky k opilému známému a utekl. Hasiče zavolal až za hodinu. Vinu přiznal a soud považuje 12-letý trest za adekvátní. Matematickou záhadu, s níž si lidé lámali hlavu 90 let, vyřešila umělá inteligence za 88 hodin. Systém od OpenAI našel řešení tzv. Navierových Stokesových rovnic. Ty řeší plynulé měnění sil, tedy například děj víru ve sklence vody. Na vyřešení jednoho ze 7 tzv. Matematických problémů tisíciletí pracoval tým 10 000 AI agentů, kteří si mezi sebou poslali přes 2,5 milionu zpráv. Důkaz následně ověřil systém Lean a teď výsledek posuzuje matematická komunita.
1: Sport.
3: Fotbalový rekordman Argentinec Lionel Messi se po 2 letech vrátil do nominace na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, jimž se v minulosti už 8krát stal. Mezi uchazeči je 6 mistrů světa ze Španělska a nechybí obhájce trofeje Usman Dembele. Užší výběr dnes zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football. Slavnostní vyhlášení 70. ročníku Zlatého míče se uskuteční 26. října v Londýně.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno a k tomu nejčastěji 25 až 29 stupňů. Ovšem, místy to sluníčko opět rozpálí na tropickou třicítku. A už teď je jisté, že bude pršet, ale to až večer a v noci. Srážkové úhrny mají dosáhnout 5 až 15 mm, ale v kombinaci s bouřkami může spadnout i 30. A krom toho, od zítřka se má ochladit, a to zhruba na 20 stupňů, s tím, že tyhle ty teploty nás pak čekají i v pátek a o víkendu. Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci u parku, na ulici Havlíčkova, taky na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Velkého újezdu. Hlídka je i přímo v Lipníku nad Bečvou, v ulici Za vodou, u toho mostu. Kontrolu máme hlášenou v Přerově na Polní a taky na Tovární, jak se jede kolem pivovaru Zubr. Hlídka je i na Prostějovsku v Moskovicích na Stichovické, v Mohelnici na Třebovské a nebo na D1 na exitu Hulínza. A pozor, nehoda osobáku se teď momentálně dořešuje na Litovelsku u Pňovic, tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Lepší hudební výběr.

0: italskou kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 000 posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.

0: Jako vždycky jsme moc rádi, že jste s námi. Tohle je vaše regionální jednička, Rádio Hana. Zdravíme všechny a jenom připomínáme, že už na víkend chystáme velkou rockovou parádu Rock in Olomouc. V sobotu na korunní pevnostce, tak jen si to vemte, budou tady Koblížci, Alkohol, Dimitri, Trautenberg, Horký žeslíže a kapela Traktor, no paráda. V sobotu Rock in Olomouc na pevnostce a jinak o tomto víkendu to bude taky pořádný rachot ve Šternberku a okolí, protože zveme na Ecce Homo Historic. Bude tady asi 300 veteránů, ať už autám nebo motorky, a jinak ta samotná rally se jede v neděli. Tak co, stavíte se?
1: Rádio Hana.
2: Přejeme dopoledne na jedničku.

Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.

0: nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: anebo volnočasové aktivity. A víte co? Dneska jdeme na houby.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Tak co, rostou? Rostou? Ano, rostou. Po dlouhých týdnech sucha se podmínky konečně zlepšují a z některých lesů už moravští houbaři nosí plné košíky. Než ale vyrazíte na houby, dejme si pozor, kde necháváme u lesa své auto. Lesní zákon totiž bez souhlasu vlastníka zakazuje do lesa nejenom vyjíždět, ale také v něm stát. A pozor, zákaz platí, i když u cesty není žádná dopravní značka. Za porušení může být flaster od policie 5 až 10 tisíc korun a přestupek může přímo na místě řešit také lesní stráž. Auta při houbaření proto raději nechávejme na oficiálním parkovišti, anebo tam, kde je parkování dovolené, ať si z lesa místo plného košíku praváků nepřineseme masnou pokutu.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve středu.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.

0: 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kraji zemích
2: vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
3: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
6: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
7: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
8: U Bivoje všechno je.
9: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
10: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
9: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Radio Hana.

0: Posloucháte Hanou, za chvilku jsou tady naše polední zprávy, v nich mimo jiné novinky z olomoucké galerie Moritz anebo z přerovských technických služeb. A po 12. hodině na Hané nejlepší hudební výběr. Hit za hitem, hit za hitem. Budou třeba Scorpions. O životě nám zaspívá kapela No Name. A bude i Miley Cyrus, tak se na to těšíme a na Hané jedeme dál. Jsou to zprávy.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. V galerii Moritz v centru Olomouce už zase funguje supermarket. Prodejna byla je od středy znovu otevřená po kompletní rekonstrukci. Zákazníky vítá v moderním interiéru. Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek. Podnikatelé a živnostníci pozor, Ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze. Sport. Silniční cyklista Matias Vacek bude ve druhé polovině září startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu. Pojede časovku a závod s hromadným startem. V závodě s hromadným startem bude mít kruce reprezentanty Jakuba Otrubu a Pavla Nováka.
0: Počasí. Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. My víme, jak bude na Olomoucku i jinde, dneska celkem hic, odpoledne má být zase skoro 30 stupňů a k tomu dál hlavně sluníčko. Ale pozor, večer místy zaprší a pak se i trochu ochladí. Buďme konkrétní, od čtvrtka až do neděle by měly být teploty maximálně kolem 20.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková polední doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na střední Novosadské a taky na Týnecké, jak jsou sklady Kauflandu. A odstavené vozidlo máme ve Valmezu na ulici Šafaříkova. Tak máváme všem za volantem a díky moc, že posloucháte. Jsme rádio pro vaši šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Izomat stavebniny.
7: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
8: Stačí si vybrat.
7: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
8: Izomat.cz.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Tady je Radio Haná.

0: Za malou chvilku bude půl jedné, v čase mezi 12. a 13. Polední pauza, nejlepší hudební výběr, ale pauzu si rozhodně nedává naše hlídka Rádia Hana. Opět vyrážíme na cesty. Tento týden nás čekají super zážitky, doufám, že se za námi zastavíte. Konkrétně zítra by to mělo být v Šumperku, no a dneska odpoledne se potkáme v Prostějově, takže je to i naše speciální pozvánka.
1: Každý den nás posloucháte i v autě a možná byste si právě nové auto zasloužili. My vám nové plechové krasavce představujeme tento týden v ulicích Olomouce, Šternberka, Prostějova i Šumperku. Přivážíme hity, dobrou náladu a kufry plné sladkého potěšení i dalších dárků. Nechejte se okouzlit i rozmazlovat hlídkou Rádia Hana. Dnes se na vás od půl druhé do tří těšíme v Prostějově u Zlaté brány. Budete mít cestu kolem?
2: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Tady je Rádio Hana.

0: my si s Rádiem Haná odpovíme na otázku, kdo pak má dneska svátek a kdo narozeniny. Jdeme slavit.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je středa 9. září a kulaté 60. narozeniny slaví úžasný komik Adam Sandler. O 6 let starší je další oslavenec, jeho herecký kolega a britský elegán Hugh Grant. Ve světě hudebního showbiznesu slaví kanadský zpěvák Michael Bublé. A navíc dneska v rádiu jdeme na řízek. Na dnešek připadá Den vídeňského řízku. Svátek slaví všechny Daniely. Tohle hebrejské jméno v Česku nosí přes 25 000 žen a právě pro ně vznikla tahle naše originální sváteční hymna. Danieli, Šenej, tahle je vaše.
3: Danieli, jste

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Hleno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
9: Mami, co jsme vyhráli?
10: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
11: Rádio Hana.
12: Nejlepší hudební výběr.
11: Nejlepší hudební výběr.

0: svůj čas trávíte s rádiem Hana. Velice si toho vážíme. Ještě jednou díky. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr. Už za chvilku jsou tady taky zprávy. Zjistíme, které dva velmi cenné historické artefakty se vrací do Olomouce. Tak poslouchejte a po 13. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba J.P. Cooper. Sometimes everybody needs a... Taky SP.

0: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Do rukou olomouckého arcibiskupství se vrátily dva cenné historické artefakty. Jde o pergamenovou listinu z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi, a o pečeť ze 17. století biskupa Karla II.
1: Na vrácení listiny mého předchůdce arcibiskupa Teodora Kóna je významná v tom, že žijeme v době, kdy se spíš opravdu věci ztrácejí a lidé se dožadují, a tu je opačný proces, že věc byla nalezena a vrácena tam, kde patří, a za to patří velké poděkování, a je to takový příklad do celé společnosti.
0: Doplnil současný olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který cennosti převzal. Artefakty vysoké historické hodnoty objevila Hana Daňková s vnukem při vyklízení pozůstalosti po bratrovi.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Olomouc postoupila do finále soutěže Brownfield roku 2026. Zaujala přestavbou výměníku na novou knihovnu na Trnkově ulici. Lidé mohou hlasovat pro olomouckou knihovnu v ceně veřejnosti, a to na webu brownfieldy.gov.cz. Co kdyby byly zase potřeba hraniční kontroly na hranicích se Slovenskem? Policie je tam dnes na 24 hodin cvičně zavedla. Policejní akce na 27 přechodech na Slovensko by neměla způsobit zásadní dopravní komplikace.
2: Sport.
0: Důležitý mač na Grand Slamu US Open dnes čeká tenistku Katku Siniakovou. Se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyrazí v New Yorku do boje o postup do finále s belgicko-ruským duem Mertensová-Schneiderová. Začátek je po 22. hodině. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že od západu k nám míří velká oblačnost, nějaké ty srážky a taky ochlazení. Od zítřka do neděle to bude maximálně 20 stupňů, ale dneska odpoledne na Moravě ještě naměříme tropické třicítky. Deště a přehánky čekáme až večer. V lokálních bouřkách prý může spadnout i 30 mm srážek, což je 30 litrů vody na metr čtvereční, takže naše zahrádky by mohly být nadšené. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci aktuálně máme silnější provoz na Kosmonautů a taky máme hlášené policejní hlídky na dálnici D35 Olomouc-Lipník přímo na exitu Přáslavice, a číhají taky na dálnici D46 na trase Olomouc-Olšany u Prostějova, a to konkrétně u té benzinky Orlen. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio. Nejlepší hudební výběr.

0: Přerově. A taky máme spoustu inspirativních rozhovorů. To a mnohem víc najdeme třeba už teď na radiohana.cz. A k tomu si samozřejmě dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr. 13.22, aktuální čas, a my přejeme dobré odpoledne.
1: Tady je Radio Hana. Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci. Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
11: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: tropické třicítky. Přejeme krásné odpoledne, ať už jste kdekoliv, za chvilku hrajeme dál nejlepší hudební výběr a teď už jdeme řešit taky tísňové linky. Povíme si, kdy vlastně volat 155 a kdy 112.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucí Mikiskovou. Ahoj.
3: Ahoj Luci a zdravím všichni posluchače.
2: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
3: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
2: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání, takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny a tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
3: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
7: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
8: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
9: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
10: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
11: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Rádio Hana.

0: kolegyně Majda, zdravím tě, ahoj, ahoj.
1: Já tebe, posluchače, ahoj.
0: Tak já mám na tebe teda hodně, ale hodně záludnou otázku. Kdyby jsi měla vybrat, které rádio na Moravě je podle tebe nejlepší, proč je to Rádio Hana?
1: No, protože jsme prostě jednička na Hané.
0: Takže vybrala jsi regionální jedničku na Hané, samozřejmě to je otázka i na posluchače, proč si každý den pouštíte právě naše vysílání a moc se nám líbí, že se vám stále líbí třeba procházka pamětí anebo naše ranní horoskopy. Děkujeme moc. Po 14. hodině na Hané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Určitě slzám.
3: Že z dneška nám tu zůstane jen fotka.
0: Bude taky Robbie Williams.

0: Přejeme hezký poslech, je 13.56.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: A už tu jsou další zprávy. Fotbalová spolupráce v Olomouci. Sigma Olomouc začala spolupracovat s divizními Novými Sady. Klub jim dodá posily i trenéry pro zlepšení pozice a od příští sezóny by tím mohl vzniknout projekt Sigma C, píše o tom Deník. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
1: Hlas lidu.
3: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
1: Sport.
3: Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole poháru MOL Cup atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto hanáckých sousedů začne dnes v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno a k tomu nejčastěji 25 až 29 stupňů. Ovšem, místy to sluníčko opět rozpálí na tropickou třicítku. A už teď je jisté, že bude pršet, ale to až večer a v noci. Srážkové úhrny mají dosáhnout 5 až 15 mm, ale v kombinaci s bouřkami může spadnout i 30. A krom toho, od zítřka se má ochladit, a to zhruba na 20 stupňů, s tím, že tyhle ty teploty nás pak čekají i v pátek a o víkendu.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerová, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jibavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše, a to až do konce září. Probíhá tu rozsáhlá rekonstrukce a průběžně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
1: Lepší hudební výběr.

0: Rádio Hná je tady s vámi i ve středu 9.9. a podle numerologie to rozhodně není jen tak obyčejný středeční den. Devítka je totiž číslem dokončení a nových začátků. Podle odborníků na čísla je tak právě dnešek ideální příležitost hodit staré věci za hlavu a začít se těšit na ty nové. Takže, jestli už se nějakou dobu odhodláváte třeba vymazat těch 500 rozmazaných fotek z dovolené, nebo si šetříte posledních 10 nejnapínavějších stránek detektivky, dneska je ten správný den. My vám k němu dál budeme hrát ten nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Shepard nebo Donna Lewis.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
5: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
4: Pro doma.
6: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná známe sílu starých vín, o které nám právě dospívala kapela Škvor, ale také známe sílu radosti, třeba z nového auta. Přemýšlíte nad tím, že si nějakého Mazdíka pořídíte? Pak se za námi stavte do Prostějova.
1: Hledáte nového Mazla na silnice, takového, který má 4 kola, klimatizaci, volant a když na něj šlápnete, tak umí pěkně zavrnět? Pak se tento týden zastavte za hlídkou Rádia Haná. V moravských ulicích vám předvádíme nová auta, která si můžete prohlédnout pěkně zblízka a máme plný kufr dárků. Naše hlídka je právě ještě stále do 15 hodin v Prostějově u Zlaté brány a zítra se na vás těšíme v Šumperku na Točáku. Stavíte se?
2: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: Matrels nebyli na ničem dalším nezáleží, to nám dospívala Metallica, nám na rádiu Hana,
1: jak
0: ale
1: už víme,
0: záleží.
1: Blíží se koloběžky Adam s dobrým místem pro život a s naším rádiem. Bude to v neděli v Olomouci na Ředíně, na letišti. Koloběžky Adam jako vždycky pomáhá dětem s autismem. Kdyby něco, veškeré info na webu dobremístoproživot.cz anebo taky v kalendáři akcí na olomouc.cz. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje dvě velké stavby. Omezení finišují na D1 a nová 35 bude v provozu už velmi brzy. Pozvánku na sobotní den otevřené silnice Lešná Palačov pro nás má taky report.cz. A ještě zdravíme Přerov. Primátor a náměstci tady budou opět debatovat s občany, jak informuje web Přerov.eu. Setkání z očí do očí se uskuteční příští týden 17. září. S námi máte přehled a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita.

kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu.

0: Ardon Olomouc na Hněvodínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
3: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
4: U Bivoje všechno je.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Zpěvačka Pink se nám na rádiu Hana svěřila svým krásným traumatem, neboli Beautiful Trauma, jak se písnička jmenuje. Song je o složité, ale hluboké lásce. No, my na rádiu Hana doufáme, že láska k našemu rádiu je jednoduchá, že nás prostě máte rádi, rádi nás posloucháte a my vám na oplátku rádi hrajeme nejlepší hudební výběr. I po 15. hodině budeme na našich vlnách mít
1: hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Hit za hitem, třeba Miroš Birka, Mám rád.
3: Mám rád těň jabloní, správných lidí.
0: Rozjedeme to pořádně i s Rolling Stone.

0: Posloucháte zprávy. Trest za tragický požár na Zlínsku. Vrchní soud v Olomouci potvrdil 12 let vězení pro 32-letého Martina Viorala za vraždu v Provodově na Zlínsku. Muž zapálil petardou dřevěnou stavební buňku, ve které uhořel jeho známý. Muž řekl, že jeho známý byl problémový. Dle obžaloby vhodil petardu do buňky k opilému známému a utekl. Hasiče zavolal až za hodinu. Vinu přiznal a soud považuje 12-letý trest za adekvátní. Matematickou záhadu, s níž si lidé lámali hlavu 90 let, vyřešila umělá inteligence za 88 hodin. Systém od OpenAI našel řešení tzv. Navierových Stokesových rovnic. Ty řeší plynulé měnění sil, tedy například děj víru ve sklence vody. Na vyřešení jednoho ze 7 tzv. Matematických problémů tisíciletí pracoval tým 10 000 AI agentů, kteří si mezi sebou poslali přes 2,5 milionu zpráv. Důkaz následně ověřil si systém Lean a teď výsledek posuzuje matematická komunita. Sport. Fotbalový rekordman Argentinec Lionel Messi se po 2 letech vrátil do nominace na zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, jímž se v minulosti už 8krát stal. Mezi uchazeči je 6 mistrů světa ze Španělska a nechybí obhájce trofeje Usman Dembele. Užší výběr dnes zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football. Slavnostní vyhlášení 70. ročníku zlatého míče se uskuteční 26. října v Londýně.
1: Počasí. Víme, jak bude. V průběhu odpoledne by se nám na obloze měly postupně stahovat mraky. Později večer očekáváme déšť, přehánky, výjimečně i bouřky. Meteorologové předpovídají, že by mohlo spadnout přibližně 5 až 15 mm srážek. Nejvyšší teploty dnes dosahují 29 stupňů. Na jihu Olomouckého kraje můžeme mít i trochu tepleji. Zítřek slibuje polojasno až oblačno a bez srážek. Teplotní maxima dosáhnou ve čtvrtek 22 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehody. Pozor si ale dáme na odstavené auto na krajnici na sjezdu z D35 na exitu Křelov. Dva osobáky se náma srazily na vjezdu do Bílavska ve směru od Bystřice pod Hostýnem. Probíhá tady vyšetřování, semafory jsou tu mimo provoz. Počítáme se zdržením přibližně 6 minut. Nehodu nám pak hlásíte taky na cestě mezi Hřebeckým tunelem a Koclířovem. Auto je tu odstavené na krajnici, zdržení tu hlásíte i 25 minut. To bylo naše dopravní info. O další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je paní Ivana Plíhalová. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte Rádio Hana, návrat do pracovního i školního kolotoče dá občas zabrat a vymýšlet večer. Po návratu domů složité recepty k večeři se nikomu moc nechce. My pro vás ale máme skvělé řešení, jednu obyčejnou pánev. Právě teď vrcholí sezóna dýní, cuket i podzimních jablek. Stačí to všechno nakrájet, cuketu z dýní hodit na pánev s trochou mletého masa nebo cizrny a nakonec pro zajímavou sladko-kyselou chuť přihodit nakrájené jablko. Všechno opečeme dohromady, zabere to zhruba 15 minut a hlavně po večeři nám v dřezu nečeká hora špinavého nádobí. Ušetříme čas a tak můžeme třeba někam vyrazit. Tipy na skvělé akce pro vás máme už za 20 minut.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
9: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
8: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
9: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana. Kdybych

Ta nehrozí, pojďme se mrknout, co se chystá za skvělé akce. Rádio Hana. Kam vyrazit? Univerzita Palackého v Olomouci zve své absolventy na zářijové setkání alumny. To vyvrcholí o víkendu 11. a 12. září v rámci oslav 80. výročí obnovení univerzity. Songy od Pink Floydů pod širým nebem. I to máme. Do Velké Bystřice míří tributová kapela Distant Bells. Už tento pátek zahrají v amfiteátru. Koncert v Bystřici začíná v 19 hodin. A ještě speciální pozvánka do Přerova, kde v neděli spojíme chutě kraje s finále.

0: Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
1: A je to tady. Radiotalent Olomouckého kraje vyvrcholí v neděli 13. září v Přerově v parku Michalov. Přijďte podpořit naše finalisty a objevte novou muziku. Určitě nebudete litovat. A pozor, celá akce se uskuteční v rámci gastrofestivalu Chutě kraje. U toho přece nemůžete chybět. Já tam budu taky, váš hejtman Ladislav Okleštěk.
0: Program finále začíná v 11 hodin. Tak co, kam vyrazíte vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
3: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
9: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
10: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
11: Izomat stavebniny.
12: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
13: Stačí si vybrat.
12: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
13: Izomat.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve

0: Cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Radio Haná.

0: Posloucháte Rádio Hana, 16. hodina se nám blíží, s tím se pro mnohé z nás blíží taky čas, kdy jedeme vyzvednout děti ze školky nebo družiny, taky to znamená ideální čas poslední odpolední kávy. Pro každého z nás je čtvrtá hodina o něčem jiném, všichni u toho ale můžeme poslouchat náš nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Třeba SMS od Lucie Bílé.

0: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Do rukou olomouckého arcibiskupství se vrátily dva cenné historické artefakty. Jde o pergamenovou listinu z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi, a o pečeť ze 17. století biskupa Karla II.
1: Na vrácení listiny mého předchůdce arcibiskupa Teodora Kóna je významná v tom, že žijeme v době, kdy se spíš opravdu věci ztrácejí a lidé se dožadují, a tu je opačný proces, že věc byla nalezena a vrácena tam, kde patří, a za to patří velké poděkování a je to takový příklad do celé společnosti.
0: Doplnil současný olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který cennosti převzal. Artefakty vysoké historické hodnoty objevila Hana Daňková s vnukem při vyklízení pozůstalosti po bratrovi.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Olomouc postoupila do finále soutěže Brownfield roku 2026. Zaujala přestavbou výměníku na novou knihovnu na Trnkově ulici. Lidé mohou hlasovat pro olomouckou knihovnu v ceně veřejnosti, a to na webu brownfieldy.gov.cz. Co kdyby byly zase potřeba hraniční kontroly na hranicích se Slovenskem? Policie je tam dnes na 24 hodin cvičně zavedla. Policejní akce na 27 přechodech na Slovensko by neměla způsobit zásadní dopravní komplikace.
2: Sport.
0: Důležitý mač na Grand Slamu US Open dnes čeká tenistku Katku Siniakovou. Se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyrazí v New Yorku do boje o postup do finále s belgicko-ruským duem Mertensová-Schneiderová. Začátek je po 22. hodině. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 18 minut. Noc očekáváme zataženou a deštivou. Srážky budou slábnout a místy i ustávat až k ránu. Čeká nás taky docela ochlazení. Teploty by mohly spadnout až k 11 stupňům. Na horách dokonce k 8. Ze začátku noci by nám mohlo i docela foukat. Lokálně s nárazy až 55 km za hodinu. Na otevřené okno do kořán to tak dneska asi úplně nebude. Raději to dneska necháme jen na větračku.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se lidi vrací z práce, a tak máme v některých ulicích poměrně hustý provoz. Konkrétně jde o ulice Sokolovská, na Šibeníku Komenského, 17. listopadu, Dobrovského a taky Palackého. Stejně jako včera, i dneska počítáme s mírným zdržením kvůli opravám na silnici na cestě mezi Olomoucí a Chomoutovem. Pomalu pojedeme taky na D46 na trase Prostějov-Vyškov na sjezdu z dálnice na exitu Prostějov-Sever. Na místě je policie, havarovaná auta překáží na silnici. Policijní hlídky nám hlásíte taky v Července v ulici Vítězná, v Otrokovicích v ulici Objízdná a na D1 na exitu Kojetín. Přejeme vám pohodovou cestu.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolni.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s paní Ivanou Plíhalovou. Co je u vás nového od doby, kdy jsme se slyšeli naposledy?
1: Tak, před rokem jsem se stala důchodkyní, ale pořád ještě zůstávám členkou činohry Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Z právě řečeného vyplývá, že se za tu dobu, co jsme se neviděli, tyto dvě instituce spojily a já doufám, že pod touto značkou budou dál bez problému fungovat. Co se mé práce týče, nastudovala jsem pár krásných rolí, třeba Anděla Strážného v Lásce mezi nebem a zemí, nebo Mercy v Mladém Hamblovi. No a tímto bych ráda pozvala naše posluchače na naše představení.
0: Říká Ivana Plíhalová. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.
2: Radio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu.

0: Posloucháte Rádio Hana, tohle bylo SMS od Lucie Bílé. Vědci už dávno změřili, že hudba umí s naším mozkem udělat doslova divy během pár vteřin. Když si po náročném dni v práci pustíme energickou písničku ve veselé tónině, mozek okamžitě vyplaví dopamin a serotonin. To jsou přesně ty hormony, co nás spolehlivě zbaví únavy i stresu z odpolední zácpy. Ať už teď jedete domů autem nebo posloucháte ve sluchátkách na zastávce, tenhle vědecky prověřený recept funguje na jedničku. Rádio Hana vám pro skvělou náladu hraje nejlepší hudební výběr. Už za chvíli třeba Kors nebo Michael Jackson.
1: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: Hlenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nej...

0: 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Tady je Rádio Hana.

0: vámi je Rádio Hana. Víte, co je nejvíc na houby? No košík přece. Jestli taky plánujete výpravu za plným košíkem, ale chcete jet autem, je tady jedna důležitá věc, na kterou je potřeba myslet. Poví nám o ní teď kolega Lukáš. Za 20 minut už se taky těšíme na naše zprávy.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Tak co, rostou? Rostou? Ano, rostou. Po dlouhých týdnech sucha se podmínky konečně zlepšují a z některých lesů už moravští houbaři nosí plné košíky. Než ale vyrazíte na houby, dejme si pozor, kde nechá dáváme u lesa své auto. Lesní zákon totiž bez souhlasu vlastníka zakazuje do lesa nejenom výjíždět, ale také v něm stát. A pozor, zákaz platí, i když u cesty není žádná dopravní značka. Za porušení může být flaster od policie 5 až 10 tisíc korun a přestupek může přímo na místě řešit také lesní stráž. Auta při houbaření proto raději nechávejme na oficiálním parkovišti anebo tam, kde je parkování dovolené, ať si z lesa místo plného košíku praváků nepřineseme masnou pokutu.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu odpoledne.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrt

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
2: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
3: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční akce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelně.

0: slavnosti. Navštivte město Šternberg a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
4: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
6: Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve středu.

0: Dokud budu jenom trochu.
1: Mirej nám chce tančit, vy chcete poslouchat parádní pecky, my vám je chceme hrát. Na našem rádiu Haná si každý přijde na své, protože i po 17. hodině vám budeme hrát ten nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem.
3: Hit za hitem.
1: O krátkých láskách nám zaspívá tým.
4: Krátký lásky,
1: květiny neboli flowers nám přinese Miley Cyrus. A rok 1989 nám s písničkou Listen to Your Heart připomene Roxette. Tohle a další parádní hity na vás čekají už po 17. hodině. Do té doby si poslechneme zprávy s Tomem Gottwaldem. Posíláme vám je v 16 hodin a 56 minut.
5: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
5: Zprávy Rádia Haná.
6: A už tu jsou další zprávy. Fotbalová spolupráce v Olomouci. Sigma Olomouc začala spolupracovat s divizními novými sady. Klub jim dodá posily i trenéry pro zlepšení pozice a od příští sezóny by tím mohl vzniknout projekt Sigma C, píše o tom deník. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
5: Místní rádio, místní zprávy.
6: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno. Hypoteční sazby v Česku vytrvale rostou už 6 měsíců v řadě a aktuálně jsou na nejvyšších hodnotách za poslední 2 roky. V září se průměrná úroková sazba vyšplhala na 5,51%, což je nejvíce od léta roku 2024.
5: Sport.
6: Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole poháru MOL Cup atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto hanáckých sousedů začne dnes v 18 hodin.
5: Počasí.
1: Víme, jak bude. V Olomouci nám hlásí 28 stupňů, to samé ve Štěpánově, Boskovice naměřili 25 stupňů, stejně tak Jeseník. Tyhle letní teploty nám ale v noci významně spadnou, a to až na 11 stupňů Celsia. Zítra už pak čekáme nejvyšší teploty mezi 18 až 22 stupni. Čtvrtek přinese polojasno až oblačno, později večer by se nám měly začít na obloze honit mraky ještě trochu víc. Pršet by ale nemělo. Zatímco dnes jsme na Hané měli biozátěž na nejhorším stupni, zítra se nám vylepší na jedničku, tedy na ten nejlepší.
5: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací. To už se ale nedá říct na D1 na trase Vyškov-Říkovice, za exitem Vyškov-Východ. Je tady neprůjezdný levý jízdní pruh, srazily se tu dvě dodávky. Na místě je policie. Ke srážce dvou aut pak došlo taky v Bruntále v ulici Karla Hinka Máchy. Právě se to tady vyšetřuje, se zvýšenou opatrností projedeme. Nehodu nám pak hlásíte ještě i ve Zlíně v ulici Osvobození, i tady dáme nohu z plynu. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinu.
5: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte Rádio Haná, dneska si v Olomouci připomínáme jedno velké významné výročí. Přesně 9. září roku 1754 byl za obrovské slávy vysvěcen náš sloup Nejsvětější Trojice. Byla to tenkrát tak velká událost, že na ní osobně dorazila i císařovna Marie Terezie se svým manželem Františkem Štěpánem Lotrinským. Ostatně tahle vzácná návštěva je dodnes zapsaná přímo na jednom z nápisů na sloupu. Až půjdete přes Horní náměstí, můžete se na to mrknout. Další zajímavosti pro dnešní datum už si povíme za 20 minut v našem kalendáři. Do té doby posíláme další nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Roxette nebo Ed Sheeran.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Lintel

0: 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Melsoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark.

0: stihnout delfína.
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
2: Rádio Hana.

0: Nás pravidelně hlídáme kalendář, připomínáme vám důležitá data, důležité oslovence i akce. Tak třeba přesně za týden se můžeme těšit na domácí zápas HC Olomouce proti hokejové pražské Spartě. Za 10 dní pak jdeme taky na Andrák, na Sigmu a ta si zahraje taky proti Spartě. Další věci, které bychom pro dnešní den neměli zapomenout, už pro nás má naše kalendárium.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je středa 9. září a kulaté 60. narozeniny slaví úžasný komik Adam Sandler. O 6 let starší je další oslavenec, jeho herecký kolega a britský elegán Hugh Grant. Ve světě hudebního showbiznesu slaví kanadský zpěvák Michael Bublé. A navíc dneska v rádiu jdeme na řízek. Na dnešek připadá Den vídeňského řízku. Svátek slaví všechny Daniely. Tohle hebrejské jméno v Česku nosí přes 25 000 žen a právě pro ně vznikla tahle naše originální sváteční hymna. Danieli, všenej, tahle je vaše.
3: Danieli, jste připraveni.

0: Rádio Haná kalendárium.
1: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
5: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Podzim je čas tvoření. V galanterii

0: pátek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
1: Ubivo je, všechno je.
2: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
0: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Aneta Langerová a Rádio Hná vám dělá společnost ráno, v poledne i večer. I teď krátce před 18. hodinou jsme tady s vámi. Připravujeme pro vás ten nejlepší hudební výběr na další hodinku. Pojďme se podívat, co tady pro vás máme.
1: Hit za hitem.
0: Těšíme se třeba na Bee Gees.

0: černý brejle, o tom nám zaspívá Reddy Kirken. Teď už jsou hotové zprávy, počasí i doprava a putují rovnou k vám. Máme je dříve než ostatní. Je 17 hodin a 56 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. V galerii Morit v centru Olomouce už zase funguje supermarket. Prodejna byla je od středy znovu otevřená po kompletní rekonstrukci. Zákazníky vítá v moderním interiéru. Přeruské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch nebo získáme informace o technických službách. V boskovickém areálu Červená zahrada se právě rozšiřuje příjezdová cesta a bourají staré garáže. Tyto důležité úpravy zajistí bezpečný obousměrný provoz a připraví terén pro stavbu zbrusu nové sportovní haly. Všechny práce by měly být kompletně hotové do poloviny října. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
1: Sport.
3: Blíží se mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu. Začne 21. září a i Česko bude mít na šampionátu zastoupení. Na startu bude Matyáš Vacek v časovce a v závodu s hromadným startem. A v závodu s hromadným startem bude mít na trase i opory Jakuba Otrubu a Pavla Nováka. Budeme to sledovat.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Čtvrtek nám slibuje polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vylezou k 18 až 22 stupňům. Zdá se, že zítřek bude bez srážek. Pátek pak přinese převážně zataženou oblohu. Od jihu Olomouckého kraje přijde občasný déšť. Teplotní maxima vylezou k 13 až 17 stupňům. Pokud bychom chtěli vyrazit na houby, na celé Hané je střední pravděpodobnost.

hřiby se vám zadařilo třeba v Protivanově nebo ve Žďárském potoce. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Na překážku na silnici si ale dáme pozor na D46 na trase Olomouc-Vyškov za exitem Olomouc-Střed. Nehodu řešíme na D1 na trase Přerov-Ostrava mezi exity Říkovice a Přerov. Je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh, na místě je policie. Havárii nám pak hlásíte i v Prostějově v ulici Olomoucká. I tady si dáme raději nohu z plynu. Víme taky, kde jsou policijní hlídky. Stojí na D1 na exitu to Kroměříž východ, ve Šternberku v ulici Uničovská a taky na průtahu v Brněnci. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem. Rádio Hana.

Numerologie to rozhodně není jen tak obyčejný středeční den. Devítka je totiž číslem dokončení a nových začátků. Podle odborníků na čísla je tak právě dnes ideální příležitost hodit staré věci za hlavu a začít se těšit na ty nové. Takže jestli se už nějakou dobu odhodláváte vymazat těch 500 rozmazaných fotek z dovolené, nebo si šetříte posledních 10 nejnapínavějších

0: představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
4: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihel.

se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Na rádiu Haná chceme být v obraze. Chceme vám přinášet ty nejčerstvější informace. A proto často chodíme s otázkami přímo za zdrojem. Dneska si s kolegou Lukášem posvítíme na tísňovou linku. Tak jdeme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucií Mikiskovou. Ahoj.
3: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
2: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
3: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu, pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
2: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
3: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Zářijové novinky Rádia Haná.
2: Italské léto má dohráno.
4: Stovkám z vás jsme rozdali italskou kávu,
2: těstoviny
4: i sýry.
2: A hlavní výhra?
4: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
5: Zdravím Rádio Haná, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
2: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
4: A teď otázka.
2: Co dostáváte k svátku?
4: Kytku?
2: Bonbonieru?
4: Kafe?
2: Dobře.
4: Ale my na to jdeme jinak.
2: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
4: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
2: A víte, co nám dělá největší radost?
4: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Haná
2: Skyrock

0: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? Ardo

0: oblečení a obuv.
1: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
6: Podzim je čas tvoření. V galanterii

0: nábytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
1: Ubivo je, všechno je.
2: Tady je Rádio Hana.
3: Nosím černý brýle.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Očekáváme polojasno až oblačno. I když se nám budou honit po obloze mraky, den by měl být beze srážek. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat k 18 až 22 stupňům. Na horách bude o něco chladněji, tam odborníci předpovídají nejvýše 15 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík.

0: vzduchu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím Radio Hana, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 000 posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.
0: Radio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana. Vědci už dávno změřili, že hudba umí s naším mozkem udělat doslova divy během pár vteřin. Když si po náročném dni v práci pustíme energickou písničku ve veselé tónině, mozek okamžitě vyplaví dopamin a serotonin. To jsou přesně ty hormony, co nás spolehlivě zbaví únavy i stresu. Ať už nás teď posloucháte z auta při večeři, nebo třeba ve sluchátkách při večerním běhu, tenhle vědecky prověřený recept funguje na jedničku. Rádio Hana vám pro skvělou náladu hraje nejlepší hudební výběr.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádio Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
2: Radio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie, Olomoucký kraj, region zdravého života.
8: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
10: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: letní den otevřené silnice Lešná Palačov pro nás má taky report.cz. A ještě zdravíme Přerov. Primátor a náměstci tady budou opět debatovat s občany, jak informuje web Přerov.eu. Setkání z očí do očí se uskuteční příští týden 17. září. S námi máte přehled a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Haná. Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
3: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
2: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.
4: Ne,

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
6: Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve středu.

0: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.
1: Radio Hana.

0: jako jsou Bad Boys Blue, Whitney Houston, Blondie, Phil Collins, Jason Donovan nebo třeba Mike Oldfield. Prostě tahle hudba vás zvedne ze židle a donutí tančit. Tak si dejte hlasitost doprava a jdeme na to.
1: Radio Hana. 80 v 8.

0: Autokubíček. Rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Hola, tak už je to tady. Každý

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz. 90.

0: vysíláme místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
2: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrávám vstupenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
4: Strašně se těším a doufám, že si to tam užijeme přeci.
0: Víme, jak se jezdí tady.
1: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
2: A hrajeme jen

0: Tomášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát, ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Hana. Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je středa 9. září a kulaté 60. narozeniny slaví úžasný komik Adam Sandler. O 6 let starší je další oslavenec, jeho herecký kolega a britský elegán Hugh Grant. Ve světě hudebního showbiznesu slaví kanadský zpěvák Michael Bublé. A navíc dneska v rádiu jdeme na řízek. Na dnešek připadá den vídeňského řízku. Svátek slaví všechny Daniely. Tohle hebrejské jméno v Česku nosí přes 25 000 žen a právě pro ně vznikla tahle naše originální sváteční hymna. Danieli, Šenej, tahle je vaše.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači, jaký vůbec znám. Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čehose. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: italskou kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonboniéru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana.
0: Přejeme středu na jedničku.
3: Jedno o

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucií Mikiskovou. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání, takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny a tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: těstoviny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a

0: Nejlepší hudební výběr. Rádio, rádio, rádio. Nejlepší hudební výběr. Zprávy Rádia Hana.
1: Jdeme na zprávy. V galerii Moritz v centru Olomouce už zase funguje supermarket. Prodejna byla je od středy znovu otevřená po kompletní rekonstrukci. Zákazníky vítá v moderním interiéru. Čaruské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze. Sport. Blíží se mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu. Začne 21. září a i Česko bude mít na šampionátu zastoupení. Na startu bude Matyáš Vacek v časovce a v závodu s hromadným startem. A v závodu s hromadným startem bude mít na trase i opory Jakuba Otrubu a Pavla Nováka. Budeme to sledovat.
2: Počasí. Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Očekáváme polojasno až oblačno. I když se nám budou honit po obloze mraky, den by měl být beze srážek. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat k 18 až 22 stupňům. Na horách bude o něco chladněji, tam odborníci předpovídají nejvýše 15 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík.
0: Nejlepší hudební výběr.
3: Byla půlnoc. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
4: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Luis Veronica Ciccone Richie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
3: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
4: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlotte od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.

Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý

21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem, podivuhodným příslibem, je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě v ní.

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedů. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob poslouchá